0: get.
1: Bíag sasagat, coran kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le dini eagsúla is sail na gaelge fwy nahe eagsúla an sail. Is fedar tún an astrach ansio air an air, nu eistach siir ar ein servis eistachta. Sin lón machnav le radio rira.